0: Bravo si hovoríš, že dole.
1: Sekund.
0: Fox 6 4 5 HFO, white Toyota Camry.
1: Okay.